0: Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
1: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
0: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varování Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto pomalu končí. V motolské nemocnici byl zatopený sklad oblečení pacientů a OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu. Den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty až u 25 si tak užíváme poslední dny. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě navíc může trochu zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
1: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varování Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto pomalu končí. V motolské nemocnici byl zatopený sklad oblečení pacientů a OpenAI opustil člen týmu pro bezpečnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Babí léto odpočítává poslední dny. Skončí ve středu. Den na to se počasí zásadně změní. Slunečno a teploty až u 25 si tak užíváme poslední dny. Ve čtvrtek se ochladí na 11 až 16 stupňů a na většině území bude pršet. Letošní epizoda babího léta se přitom může zařadit mezi nejvýraznější za posledních několik desetiletí. V motolské nemocnici v Praze zasahovali hasiči. Voda tam vytopila čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. To je určené k likvidaci, skladuje se v igelitových pytlech. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nebezpečí nehrozí. Příčinou zaplavení části suterénu byla podle mluvčí nemocnice havárie potrubí. Další z expertů na AI bije na poplach. Ze společnosti OpenAI odešel další z vývojářů, který varuje před tím, že přední AI firmy nedělají dost k minimalizaci rizik souvisejících s umělou inteligencí. Uvádí to agentura Bloomberg. Podle kyberexperta by AI firmy měly používat podobně přísná bezpečnostní opatření jako jaderné elektrárny, aby občasná a nevyhnutelná lidská chyba neotevírala dveře katastrofě. Od léta přibývají informace svědčící o tom, že AI modely při plnění zadaných úkolů překračují stanovené hranice. Ve snaze o splnění zadání například chatboti pronikly do cizích počítačových systémů a kvůli úspěchu své mise se dokázali i obětovat. Vývojáři z oblasti AI proto stále častěji vyzývají ke zpomalení a větší kontrole vývoje umělé inteligence tak, aby jí člověk stačil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Světová jednička Jannik Sinner má pořád zdravotní potíže. Tenista, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista o tom informoval na Instagramu. Světovou jedničkou se může stát aktuálně druhý hráč žebříčku Zverev. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě navíc může trochu zapršet. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tunely na Pražském okruhu budou bezpečnější. Vodáci uzamkli Lužnici v Suchdole a Rusko vyzvalo diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu je omezený provoz. Silničáři tady totiž snižují možnost smyku. Obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů a proměnného značení. Do nedělního poledne je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Nad Lužnicí na Jindřichohradecku už visí zámek. Vodáci v sobotu v Suchdole nad Lužnicí ukončili sezónu. Při tradičním zamykání řeky symbolicky otočili ve vodě klíčem na jeden západ. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí připomněl, že v letošní sezóně se museli potýkat s historicky největším suchem.
2: Jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. Ten stav byl opravdu velmi nízký. Úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo. No.
1: Lužnice má od pramene k soutoku s Vltavou zhruba 200 kilometrů. Mezi vodáky je běžně velmi oblíbená. Odemykání řeky je naplánované na poslední sobotu v březnu. Českou diplomacii nechávají výzvy Ruska v klidu. Moskva v sobotu varovala zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Podle českého ministerstva zahraničí nejsou varováni Ruska před útoky na ukrajinskou metropoli ničím novým. Lidé z českého velvyslanectví proto v Kyjevě zůstávají. Ruská armáda poslední dny na hlavní město Ukrajiny masivně útočí nejen v noci, ale i ve dne. Útoky v posledních dnech poškodily mimo jiné důležitý jižní most přes řeku Dněpr. A v sobotu zasáhli také severní most. Podle opozice je důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko pro Evropu představuje.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A podíváme se, jak se dařilo českým tenistům ve světě. Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 2-1 na sety Iga Umbera z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje v Japonsku. Marie Bousková pak postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Australankou Bajreli do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla po třech setech světové sedmičce Svitolinové z Ukrajiny. A na turnaji v čínské metropoli dohrál i Jakub Menšík. Skončil po prohře 2x3-6 s Argentincem Serundolem. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě taky ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: To byly R.E.M. a pecka All the way to Reno. Ladíte rádio Rockzone, dámy a pánové. Mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní ráno. Máme teď právě pár sekund po 7. hodině. Dnes je 4. října roku 2026 a svátek slaví všichni Františkové. Venku celkem zima, pokud vás můžu pozvat někam za živou muzikou, tak dnes například v divadle v Dlouhé bude akce Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026, nebo v Kafe v lese vystoupí skupina Hype & Dash. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Testování 150 na D3 bude pokračovat. Premiér Kulbergs vyhrál volby v Lotyšsku a čeští fotbalisté se ve Španělsku natahovali po senzaci. Test rychlosti 150 km v hodině na D3 pokračuje. Ani po roce totiž zatím není jasné, jestli se vyšší limit osvědčil. Ministerstvo dopravy prodloužilo zkoušku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce roku, a to kvůli získání dalších dat. Dosavadní výsledky ukazují zvýšení průměrné rychlosti osobních aut asi o 10 km v hodině. V levém pruhu ale povolený limit dál překračovalo přes 40% řidičů. Vyhodnocení bezpečnosti a plynulosti provozu rozhodne o případném rozšíření na další dálnice po celé republice. Do komunálních voleb jdou ve Zlínském kraji nováčci, ale také regionální političtí matadoři. Najdou se i ti, kteří vedou své obce už od roku 1990. Pokračuje Jan Čada.
2: Jakoby tyhle držáky inspirovala a přikovávala na obecní úřady letitá věhlasná poutní místa. Modrá a Miroslav Kovářík jsou kousek od Velehradu, Rusava a Bohumil Škarpich zase od Hostýna. Oba vitální pánové drží post starosty dlouhatáckých 36 let a obě obce jsou opravdu díky nim i místním lidem moc pěkné. Oba také znovu kandidují, Kovářík z první pozice, Škarpich z pátého místa.
0: Lotyšské volby podle předběžných výsledků vyhrává strana premiéra Andrise Kulbergse. Jeho středopravicová sjednocená kandidátka má po sečtení více než 92% hlasů přes 35%. Druhé je populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě se zhruba 13% a třetí příčku drží proruská suverénní moc s necelými 12%. Kulbergs chce dál vést vládu, k většině ale potřebuje koaličního partnera. Spolupráci s populisty i proruskými stranami už dopředu vyloučil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeští fotbalisté se ve Španělsku natahovali po senzaci, nakonec ale do Londýna odlétají s prohrou 1-3. Během náročného víkendu je doprovázel reportér Tomáš Zemánek.
3: Španělé nasadili silnou sestavu. Hlavní hvězdy Yamala a Rodriho nenechali na lavičce a taky jim to přineslo ovoce. Jasnou herní dominanci a góly obou zmíněných. Druhá půle dala Čechům šanci odpovědět. Ojedinělou příležitost prudkou trefou z úhlu využil Sláma a debitující Nadery díky skvělému důrazu srovnávale na 2-2. Rozhodčí ale upřednostnil faul z chumlu nabíhajících hráčů, kterým tenhle gól odvolal. Následně za druhou žlutou kartu vyloučil kapitána Krejčího a domácí pak navýšili na 3-1. Utkání před 29 tisíci diváky mělo skvělou atmosféru a slavné Wembley, kam Češi odpoledne odlétají, má co překonávat.
0: Z Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten zatím nemá jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid, jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden, film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. No a dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. No a přátelé, to je ke zprávám vše, máme 4,5 minuty po 7 hodině a jdeme zpátky za muzikou, dáme si třeba Bon Jovi nebo No Doubt. Krásný ráno.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na Strahově v motoristické ulici mezi křižovatkami s atletickou a turistickou je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. Na Děčínsku v Jetřichovicích probíhají práce na silnicích a komunikace je uzavřená. D1 272. kilometr ve směru na Brno, tam je neprůjezdný exit na Říkovice z důvodu prací na silnici. Na Žižkově v Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, kolona má zhruba půl kilometru a na D11 od Směřic na 103. kilometru směrem na Jaroměř probíhají stavební práce, nájezd na dálnici je uzavřen. 7 hodin 20 minut, další hit sezóny u nás na rádiu Rock Zone, tím bude pecka Bedroom Posters od Yellow Card a Good Charlotte.
0: Rádio Rock Zone. Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone. Hit sezóny na rádiu.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak v Praze v divadle v Dlouhé dnes bude akce Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. Bude to benefiční koncert na boji proti nemoci Alzheimer. V Kafe v lese potom vystoupí Hypndash a třeba v brněnském klubu Leitnerova vystoupí bratři Orfové a pod akcí Leitnerka 70. 7.34, my si dáme Hailstorm a pecku The Steeple.
0: Radio Rock Zone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku aktuálně 9 stupňů nad nulou, dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 7 hodin 44 minut, my si dáme v 8 další zprávy, před nimi třeba Smash.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rockzone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní ráno. Máme sekundy do 8 hodiny, dnes je 4. října roku 2026 a svátek slaví všichni Františkové. Taky máme dnes Mezinárodní den zvířat. Venku aktuálně oblačno a 7 stupňů nad nulou, no a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rockzone.
0: 200 tisíc škodovek musí do servisu. Vědci v Andách objevili nový druh ještěrky a Filip Salač slaví třetí místo v Japonsku. Zhruba 200 tisíc aut v Česku musí do servisu, a to kvůli možným problémům s řízením. Koncern Volkswagen u nich svolává preventivní kontrolu a provede výměnu šroubu, který může prasknout a způsobit selhání řízení. Asi 150 tisíc dotčených aut tvoří škodovky Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Majitelé mají vozy přistavit do servisu, ale podle firmy s nimi mohou zatím dál jezdit. Problém je možné vyřešit nahrazením šroubu jiným, který bude odolný proti korozi. Herci Petr Nárožný a Zdena Herfortová získali Itálii za celoživotní umělecké mistrovství. Ocenění převzali v sobotu večer v Pražském národním divadle. 88-letému Nárožnému publikum tleskalo ve stoje. Herec připomněl svých 42 let v činoherním klubu a poděkoval rodině. Za celoživotní přínos dostali také ceny operní pěvec Luděk Vele, baletní mistryně Nelly Danko a herečka Jaroslava Krečmerová. Vědci objevili v peruánských Andách nový druh ještěrky. Žije ve výšce přes 4800 metrů nad mořem a měří 6 až 8 cm. Samice mají na hřbetě čtvercové skvrnky, samci šikmé skvrnky a bílé šupiny. Zbarvením pomáhá splynout se skalnatým okolím. Ještěrka se živí rostlinami, pavouky a drobným hmyzem. Objev oznámilo Přírodovědské muzeum v Limně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Filip Salač dojel na skvělém třetím místě ve velké ceně Japonska. V závodě Moto 2 v MotoGP se tak už po páté v sezóně dostal na stupně vítězů. Vyhrál Španěl Izan Guevara před Italem Tonym Arbolinem. Salač na vítěze ztratil zhruba sekundu a navázal na druhé místo z Rakouska. V průběžném pořadí šampionátu zůstává sedmý. Hodně se ale přiblížil jezdcům před sebou.

0: Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně a samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které odstartuje 30. října v Liberci. Pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders. Ale společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balagem hodlá oživit alespoň pro tenhle den také se skupení BSP. No a dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A ke zprávám je to vše, 3 minuty po 8, jdeme zpátky za muzikou, dáme si Shine Down, 12 věci, taky Evanescence.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 8 hodin 16 minut, my si dáme další hit sezóny u nás na rádiu Rock Zone, tentokrát to bude pecka Rattle the Cage.
2: Rádio Rock Zone.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, třeba do divadla v Dlouhé, tam bude dnes akce Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. V Kafe v lese vystoupí kapela Hypn Dash a v Brně v klubu Leitnerova budou vystupovat bratři Orfové. 8.33, Danko Jones a Marty Friedman a jejich pecka Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sola, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Na D1 na 27. kilometru ve směru na Brno havarovala dodávka jedoucí na Prahu. Po převrácení skončila na druhé straně dálnice a zablokovala levý pruh. Počítejte se zdržením. D1 29. kilometr ve směru na Prahu od Brna. Tam došlo k zmíněné dopravní nehodě. Exit 29 na chodce rady je uzavřen a v místě se vytvořila zhruba kilometrová kolona. Na Strahově v motoristické ulici mezi křižovatkami s atletickou a turistickou je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici a na Žižkově v Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, kolona má zhruba půl kilometru. 8:45, my si dáme v 9 další zprávy, před nimi Linkin Park.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě. Radio

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní dopoledne. Máme zhruba minutku po 9. hodině, dnes je 4. října roku 2026, svátek slaví všichni Františkové, taky máme Mezinárodní den zvířat. Aktuálně máme venku okolo 10 stupňů nad nulou a skoro zataženo a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Armáda připravuje nový kurz záchrany na bojišti, Brazilci volí prezidenta a čeští fotbalisté se ve Španělsku natahovali po senzaci. Vojenská akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Vojáky naučí zachraňovat raněné v podmínkách moderního bojiště. Výcvik zohlední zkušenosti ze současných konfliktů, včetně nasazení dronů a evakuace zraněných. Akademie kvůli tomu hledá nové instruktory z řad zkušených vojenských zdravotníků. Zájemci mají mít klinickou praxi a chuť předávat své znalosti dál. Policisté mají nový hlukoměr. Strážci zákona si s ním chtějí posvítit na přetuněná auta a také řidiče s prasklým nebo chybějícím výfukem. Ředitel pražské policie Petr Matějček říká, že s hříšníky nechce mít slitování.
2: Zakážeme jízdu a dostane pokyn odstranit z komunikace. Pokud by to neudělal, tak pak samozřejmě musí nastoupit policie a odstranit jako překážku a stejně to jde za tím majitelem vozidla potom ten odtah.
0: Na místě můžou příliš hlučná auta dostat až 3,5tisícovou pokutu a také 6 bodů do karty řidiče. Ve správním řízení se může sankce vyšplhat až na 10 000 korun. Brazilci dnes volí novou hlavu státu. Hlavními favority jsou současný levicový prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro, tedy syn bývalého prezidenta Bolsonara, který si v domácím vězení odpikává trest 27 let za pokus o převrat. Podle průzkumu nikdo z nich první kolo nevyhraje a 25. října tak Brazilci rozhodnou v kole druhém. Volební místnosti se otevřou v 1 odpoledne. Díky elektronickému hlasování by výsledky měly být známé už v noci na pondělí. Brazilci dnes vybírají také poslance, část senátorů a guvernéry.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Čeští fotbalisté se ve Španělsku natahovali po senzaci, nakonec ale do Londýna odlétají s prohrou 1-3. Během náročného výjezdu je doprovází reportér Tomáš Zemánek.
3: Španělé nasadili silnou sestavu. Hlavní hvězdy Yamala a Rodriho nenechali na lavičce a taky jim to přineslo ovoce. Jasnou herní dominanci a góly obou zmíněných. Druhá půle dala Čechům šanci odpovědět. O jedinělou příležitost prudkou trefou z úhlu využil Sláma a debitující Nadery díky skvělému důrazu srovnávale na 2-2. Rozhodčí ale upřednostnil faul z chumlu nabíhajících hráčů, kterým tenhle gól odvolal. Následně za druhou žlutou kartu vyloučil kapitána Krejčího a domácí pak navýšili na 3-1. Utkání před 29 tisíci diváky mělo skvělou atmosféru a slavné Wembley, kam Češi odpoledne odlétají, má co překonávat.
0: Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten nemá zatím jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid, jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden, film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. No a dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, maxima do 21. A přátelé, to je ke zprávám vše, 4,5 minuty po 9. jdeme zpátky za muzikou, dáme si třeba Black Keys, Tři ségry nebo Bloodhound Gang.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: počasí.
1: Tak venku aktuálně 11 stupňů a skoro zataženo. Dnes tedy v neděli čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 9 hodin 20 minut, my si dáme další hit sezóny u nás na rádiu Rock Zone. Tentokrát to bude od YouTube, pecka Street of Dreams.
2: Rádio Rock Zone. Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No tak, například v Brně v klubu Leitnerova dnes vystoupí bratři Orfové, v Kafe v lese vystoupí Hip & Dash a v divadle v Dlouhém Rakoplaš kontra Alzheimer 2026, benefiční akce na podporu boje proti tomuhle onemocnění. 9.35, my si dáme Avantasia a Tommy Carricka a pecku The Witch.
0: Radio Rock Zone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Venku aktuálně kolem 13 stupňů a oblačno, no dnes čekejme, přátelé, polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, maxima do 21. 9.50, my si dáme v 10 další zprávy, před nimi třeba Vanilla Sky.
0: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii

0: Tak to byly AC/DC a jejich pecka Thunderstruck. Ladíte rádio Rock Zone, dámy a pánové. Mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní dopoledne. Právě teď máme 10 hodin, dnes je 4. října roku 2026, je Mezinárodní den zvířat a svátek slaví všichni Františkové. Venku máme aktuálně okolo 13 stupňů nad nulou a oblačno a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dnes máte poslední šanci objednat státní dluhopisy. Vědci v Andách objevili nový druh ještěrky a Filip Salač slaví třetí místo v Japonsku. Dnes naposledy si můžete objednat 3měsíční dluhopisy republiky. Přes elektronický majetkový účet je lze nakoupit až za 3 miliony korun. Nabízejí roční výnos 3,75% osvobozený od srážkové daně. Zaplatit je musíte do 13. října. Držitelé dluhopisů z první emise mohou zároveň do 9. října požádat o vyplacení peněz. Jinak se jejich finance automaticky převedou do druhé emise. Úctyhodný zákrok proti zlodějům mají na svém kontě policisté z Ostravy Přívozu. Během krátké doby odhalili a zadrželi zloděje 3 speciálních jízdních kol. Bicykly vrátili majitelům, kteří k nám přijeli na cyklistický zájezd ze zahraničí. Pokračuje Eva Panošová.
2: Cizinci zaparkovali svá kola do neuzamčených stojanů před prodejnou v nákupním centru. Když vyšli ven, kola byla pryč a tak nahlásili krádež policii. Přibližně ve stejnou dobu zaujal policejní hlídku na jiném místě muž, který vedl drahé speciální kolo. Policisté ho zadrželi a nahlásili na dispečink. Informace zaslechl náhodou i další policista mimo službu. Také on zahlédl 2 podezřelé muže z bicykly a správně vyhodnotil, že vše spolu souvisí. Policisté zloděje zadrželi a kola, jejichž cena výrazně převyšovala 200 tisíc korun, dopravili na služebnu. Tam si je vyzvedli šťastní majitelé. Kromě toho obdrželi policisté i děkovnou plaketu cyklistického klubu.
0: Vědci objevili v peruánských Andách nový druh ještěrky. Žije ve výšce přes 4800 metrů nad mořem a měří 6 až 8 cm. Samice mají na hřbetě čtvercové skvrny, samci šikmé skvrnky a bílé šupiny. Zbarvením pomáhá splynout se skalnatým okolím. Ještěrka se živí rostlinami, pavouky a drobným hmyzem. Objev oznámilo Přírodovědecké muzeum v Limně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Filip Salač dojel na skvělém 3. místě ve velké ceně Japonska. V závodě Moto 2 v MotoGP se tak už po 5. v sezóně dostal na stupně vítězů. Vyhrál Španěl Izan Guevara před Italem Tonym Arbolinem. Salač na vítěze ztratil zhruba sekundu a navázal na 2. místo z Rakouska. V průběžném pořadí šampionátu zůstává 7. Hodně se ale přiblížil jezdcům před sebou. Teď se podíváme do světa filmu. Novinkou v kinech je snímek Linkin Park Unshattered. Těšit se můžete mimo jiné na Emily Armstrong, zákulisí vzniku alba From Zero i velké koncertní momenty. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Po Chesterově odchodu stojí Linkin Park před otázkou, co dál. It all just came to a crashing halt. I just felt it was over. Po dlouhých 7 letech zažehne nová sestava znovu tvůrčí jiskru a přichází s albem From Zero. Life doesn't always give you second chances. Od studia až po São Paulo sledujeme jejich cestu k novému začátku. It's good to see you again.
0: No a dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, maxima do 21. Přátelé, to je ke zprávám vše, 3,5 minuty po 10. jdeme zpátky za muzikou, dáme si Korpiklany, Lennyho Krevice, taky Nightwish.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku kolem 14 stupňů Celsia a oblačno. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 10 hodin 18 minut, my si dáme další hit sezóny na Rádio Rock Zone. Tentokrát to bude pecka Cutback.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, v pražském divadle v Dlouhé dnes benefiční akce Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. V Kafe v lese potom Hypndáš a v brněnském klubu Leitnerova vystoupí bratři Orfové. 10.31, pokračujeme dál, my si dáme Call of the Dogs.
0: Rádio Rock Zone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, maxima do 21. 10.43, my si dáme v 11 další zprávy, před nimi třeba Green Day.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu od poslech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Tak to byly Dropkick Murphy za pecka Who's Stand With Us. Ladíte Radio Rockzone, dámy a pánové, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní dopoledne. Máme půl minutky po 11. Dnes je 4. října roku 26. Svátek slaví všichni Františkové, taky máme Mezinárodní den zvířat. Venku aktuálně kolem 16 stupňů nad nulou a oblačno k tomu. No a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Češi utrácejí stále více peněz za mazlíčky. Přes ruské hrozby přijel do Kyjeva kancléř Merz a Bartuňková porazila v Pekingu Sabalenkovou. Češi za domácí mazlíčky utrácejí stále více peněz. Podle obchodníků roste zájem o kvalitnější krmivo, zdravotní přípravky i chytré pomůcky. Lidé pořizují třeba i samočistící kočičí toalety, fontánky na vodu nebo obojky s GPS. Více peněz dávají také za vitamíny, péči o srst a hygienu. Naopak zájem o hračky podle srovnávače Heuréka meziročně klesl o pětinu. Vyplývá to z odpovědí obchodníků, které ČTK oslovila u příležitosti dnešního Mezinárodního dne zvířat. Policisté mají nový hlukoměr, strážci zákona si s ním chtějí posvítit na přetuněná auta a také řidiče s prasklým nebo chybějícím výfukem. Ředitel pražské policie Petr Matějček říká, že s hříšníky nechce mít slitování.
2: Zakážeme jízdu a dostane pokyn odstranit ho z komunikace. Pokud by to neudělal, tak pak samozřejmě musí nastoupit policie a odstranit jako překážku a stejně to jde za tím majitelem vozidla potom ten odtah.
0: Na místě můžou příliš hlučná auta dostat až 3,5 tisícovou pokutu a také 6 bodů do karty řidiče. Ve správním řízení se může sankce vyšplhat až na 10 tisíc korun. Německý kancléř Merz přijel neohlášeně do Kyjeva. Dorazil navzdory ruskému varování před chystanými masivními útoky na město. Doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů chce Ukrajina ujistit o brzkém dodání tisíců dronů k ničení ruských bezpilotních strojů. Německo plánuje na tuto pomoc uvolnit zhruba 24,5 miliardy korun. Další peníze mají jít na obnovu elektráren. Merz zdůraznil, že německá podpora Ukrajiny bude pokračovat.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český tenis v Asii má dobré zprávy. Nikola Bartuňková vyřadila na prestižním turnaji v Pekingu světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. Naše 20-letá tenisová naději porazila po setech 6-4 a 6-3 a slaví největší vítězství své kariéry. V osmi finále ji čeká Rakušanka Krausová. Postoupila také Linda Nosková a to po výhře nad Švýcarkou Kolubicovou 6-2 a 6-1. Dnes se v Číně představí ještě Karolína Muchová a Sára Bejlek. Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně a samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které startuje 30. října v Liberci. Pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders, ale společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balagem hodlá oživit aspoň pro tenhle den také seskupení BSP. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A to je ke zprávám vše, přátelé, 3,5 minuty po 11. jdeme zpátky za muzikou, dáme si Darkness, Ozzyho, taky horký, že slíže.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak dnes čekáme polojasno až skoro jasno, přátelé, během odpoledne a večera budeme mít od severozápadu oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 11 hodin 20 minut, my si dáme další hit sezóny u nás na Rádiu Rock Zone, tentokrát to bude od Pretty Reckless pecka Love Me.
0: Rádio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak, v pražském Kafe v lese vystoupí Hypndáš, v divadle v Dlouhé, dnes Benefice, Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. No například v brněnském klubu Leitnerova vystoupí Bratři Orfové. 11.34, my si dáme Flogging Molly a pecku This Road of Mine.
0: Rádio Rockzone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: 11.47, my si dáme ve 12 další zprávy, před nimi pecku Into the Night.
1: Radio Rockzone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Radio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: Eins, zwei, drei.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rock Zone, já jsem Pepa Honzík, přeju vám krásný pravý poledne. Sekundy nám zbývají do 12. hodiny, dnes je 4. října roku 2026, je Mezinárodní den zvířat a svátek slaví všichni Františkové. Aktuálně máme venku okolo 17 stupňů a skoro zataženo a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Policie rozdala pokuty za tuningová auta, zítra začne týden Nobelových cen a premiéru v národním týmu odchytal Antonín Kinský. Tuningový sraz v Brně skončil statisícovými pokutami. Do okolí jihomoravské metropole se večer v noci sjela zhruba tisícovka vozů s upraveným vzhledem, výkonem a hlasitým zvukem motorů. Hlídky zkontrolovali asi 700 aut a zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli technickému stavu a porušování dopravních pravidel. Dvěma řidičům zajistili auta na závodění v běžném provozu. Část účastníků vyrazila také do Olomouce, kde jeden řidič dostal 10-tisícovou pokutu za driftování na kruhovém objezdu. Akce se podle policie obešla bez dalších vážnějších incidentů. Úctyhodný zákrok proti zlodějům mají na svém kontě policisté z Ostravy Přívozu. Během krátké doby odhalili a zadrželi zloděje 3 speciálních jízdních kol. Bicykly vrátili majitelům, kteří k nám přijeli na cyklistický zájezd ze zahraničí. Pokračuje Eva Panošová.
2: Cizinci zaparkovali svá kola do neuzamčených stojanů před prodejnou v nákupním centru. Když vyšli ven, kola byla pryč a tak nahlásili krádež policii. Přibližně ve stejnou dobu zaujal policejní hlídku na jiném místě muž, který vedl drahé speciální kolo. Policisté ho zadrželi a nahlásili na dispečink. Informace zaslechl náhodou i další policista mimo službu. Také on zahlédl 2 podezřelé muže z bicykly a správně vyhodnotil, že vše spolu souvisí. Policisté zloděje zadrželi a kola, jejichž cena výrazně převyšovala 200 tisíc korun, dopravili na služebnu. Tam si je vyzvedli šťastní majitelé. Kromě toho obdrželi policisté i děkovnou plaketu cyklistického klubu.
0: Zítra začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír, jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyni venezuelské opozice Machadovou, která později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Poprvé včera chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deny prohrál i třetí zápas v Lize národů. Kinský má ale po výsledku 1-3 ve španělském Ovědu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru. Soupeř byl ale z těch nejtěžších.
3: Vyhráli poslední euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
0: Doplním, že náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už toto úterý ve 20:45 ve Wembley proti domácí Anglii. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhu o hudby a charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, tak teď získal uznání i od britské monarchie. No a dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne až oblačno, nejvyšší teploty do 21. A to je ke zprávám vše. Máme skoro 4 minuty po 12. Jdeme zpátky za muzikou. Dáme si třeba Cranberries nebo Evanescence.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. 12 hodin 18 minut nás čeká další hit sezóny na Rádiu Rock Zone a tou bude pecka, bylo to jistý od Vypsaný fixy.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na rádiu.

Well, this next song, whenever we wrote it,

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No tak, v Brně v klubu Leitnerova dnes vystoupí bratři Orfové, v Kafe v lese v Praze budou hrát Hypn Dash a v divadle v Dlouhé dnes Beneficem Rakoplaš kontra Alzheimer 2026. 12.30, my si dáme Youngblood a pecku Zombie.
0: Rádio Rock Zone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak dnes polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera budeme mít oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia. 12.45, my si dáme ve 13 ještě jedny zprávy, před nimi třeba Tarju Turunen.
0: Radio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly Linkin Park a pecka Burn It Down, ladíte Radio Rock Zone, dámy a pánové, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný nedělní odpoledne. Máme minutku do 13. hodiny, dnes je 4. října roku 2026, máme Mezinárodní den zvířat a dnes má svátek František. Venku máme aktuálně kolem 18 stupňů nad nulou a polojasno a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dnes máte poslední šanci objednat dluhopisy. Přes ruské hrozby přijel do Kyjeva kancléř Merz a Verstappen vyhrál závod F1 v Sepangu. Dnes naposledy si můžete objednat 3měsíční dluhopisy republiky. Přes elektronický majetkový účet je lze nakoupit až za 3 miliony korun. Nabízejí roční výnos 3,75% osvobozený od srážkové daně. Zaplatit je musíte do 13. října. Držitelé dluhopisů z první emise mohou zároveň do 9. října požádat o vyplacení peněz. Jinak se jejich finance automaticky převedou do druhé emise. Češi za domácí mazlíčky utrácejí stále více peněz. Podle obchodníků roste zájem o kvalitnější krmivo, zdravotní přípravky i chytré pomůcky. Lidé pořizují třeba i samočistící kočičí toaletky, fontánky na vodu nebo obojky s GPS. Více peněz dávají také za vitamíny, péči o srst a hygienu. Naopak zájem o hračky podle srovnávače Heureka meziročně klesl o pětinu. Vyplývá to z odpovědí obchodníků, které ČTK oslavila u příležitosti dnešního Mezinárodního dne zvířat. Německý kancléř Merz přijel neohlášeně do Kyjeva. Dorazil navzdory ruskému varování před chystanými masivními útoky na město. Doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů chce Ukrajinu ujistit o brzkém dodání tisíců dronů k ničení ruských bezpilotních strojů. Německo plánuje na tuto pomoc uvolnit zhruba 24,5 miliardy korun. Další peníze mají jít na obnovu elektráren. Merz zdůraznil, že německá podpora Ukrajiny bude pokračovat.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa dnes porazil na trati v Sepangu o 2,3 sekundy Itala Andreu Kimi Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten dnes závod nedokončil. Třetí dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské velké ceny Abu Dhabi. Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole. Závod v Malajzii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saudské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem. R.E.M. znovu vydají album Reveal, učiní tak k 25. výročí od chvíle, kdy poprvé spatřilo světlo světa. K původnímu 12-skladbovému albu, které obsahuje hity jako třeba Imitation of Life, All the Way to Reno nebo She Just Wants to Be, přidá kapela ještě kolekci The Black Session Revealed. To je vystoupení, které R.E.M. natočila pro Radio France v Paříži 7. května 2001 a které nikdy předtím ještě nevyšlo. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu u vydavatelství Kraft Recording.

0: No a dnes spolu jasno až skoro jasno, k večeru budeme mít oblačno, maxima do 21. A ke zprávám je to vše, skoro tři minuty po 12. jdeme zpátky za muzikou, dáme si třeba Kabát nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak dnes polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera budeme mít oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21. 13 hodin 16 minut, my si dáme další hit sezony na rádiu Rock Zone, tentokrát to bude od Rolling Stones, pecka In The Stars.
2: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak, možnosti moc není, ale přece jenom něco jsem pro vás našel. Dnes v divadle V dlouhé benefice Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. V Kafe v lese potom vystoupí Hypndáš a v brněnském klubu Leitnerova bratři Orfové. 13.30, Dropkick Murphys, We Shall Overcome.
0: Radio Rockzone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak, dneska bude jasno až polojasno, postupně místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude přibývat oblačnost a později odpoledne nebo večer nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia. V noci potom bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, k ránu se zejména v severozápadní polovině území budou tvořit mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia. No a v pondělí bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, k ránu se zejména v severozápadní polovině území vytvoří mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia. No přátelé, 13 hodin 43 minut ode mě je to pro dnešek vše, takže se s vámi od mikrofonu loučí Pepa Honzík. Přeju vám příjemný zbytek dne, no a příště zase naslyšenou. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Já vás zase zdravím, přátelé. Od mikráku se vám hlásí Verča. Vy posloucháte Radio Rock Zone. Máme 13 hodin 59 minut. Neděli 4. října 2026. Máme Mezinárodní den zvířat a taky Světový den lidských sídel. Svátek dneska slaví František, Evald a taky Edwin, takže všechno nejlepší, pánové. Františku pár znám, takže jim za chvilku popřeju. Vy udělejte to samý. No a věčná obligátní otázka. Kam dnes večer vyrazit? V Praze můžete třeba zamířit do divadla v Dlouhý na představení Mrakopláš kontra Alzheimer 2026. Zajímavý název. Případně do kafe v lese, kde zahrajou Hyphen Dash. No a pokud jste z Brna nebo v okolí Brna, tak v klubu Leitnerova se slaví 70. Leitnerky, no a vystoupí tam kapela Bratři Orfové. Tolik tipy ode mě, ještě to máte vypsaný u nás na webu v sekci Club Life, no a během odpoledne si tady budeme sázet i další tipy, kam můžete zajít. No a teď už nás čeká všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie rozdala pokuty za tuningová auta. Zítra začne týden Nobelových cen a premiéru v nároďáku odchytal Antonín Kinský. Tuningový sraz v Brně skončil 100 000 pokutami. Do okolí jihomoravské metropole se večer a v noci sjela zhruba tisícovka vozů s upraveným vzhledem, výkonem a taky hlasitým zvukem motoru. Hlídky zkontrolovaly asi 700 aut a zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli technickému stavu a porušování dopravních pravidel. Dvěma řidičům zajistili auta za závodění v běžném provozu. Část účastníků vyrazila také do Olomouce, kde jeden řidič dostal 10 000 pokutu za driftování na kruhovém objezdu. Akce se podle policie obešla bez dalších vážnějších incidentů. Úctyhodný zákrok proti zlodějům mají na svém kontě policisté z Ostravy Přívozu. Během krátké doby odhalili a zadrželi zloděje 3 speciálních jízdních kol. Bicykly vrátili majitelům, kteří k nám přijeli na cyklistický zájezd ze zahraničí. Pokračuje reportérka Eva Panošová.
2: Cizinci zaparkovali svá kola do neuzamčených stojanů před prodejnou v nákupním centru. Když vyšli ven, kola byla pryč a tak nahlásili krádež policii. Přibližně ve stejnou dobu zaujal policejní hlídku na jiném místě muž, který vedl drahé speciální kolo. Policisté ho zadrželi a nahlásili na dispečink. Informace zaslechl náhodou i další policista mimo službu. Také on zahlédl 2 podezřelé muže z bicykly a správně vyhodnotil, že vše spolu souvisí. Policisté zadrželi a kola, jejich cena výrazně převyšovala 200 000 korun, dopravili na služebnu. Tam si je vyzvedli šťastní majitelé. Kromě toho obdrželi policisté i děkovnou plaketu cyklistického klubu.
0: Zítra začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír. Jejíž držitelé bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyni venezuelské opozice Machadovou, která později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Poprvé včera chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deny prohrál i 3. zápas Lize národů. Kinský mal ale po výsledku 1-3 ve španělském Ovidiu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru. Soupeř byl ale prý z těch nejtěžších.
3: Vyhráli poslední euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
0: Doplním, že náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už tohle úterý ve 20:45 v Wembley proti domácí Anglii. Gitarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významný britský vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria. A to za zásluhy o hudbu a taky charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, tak teď získal i uznání od britské monarchie. V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy ojediněle polojasno, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4 stupňům. V pondělí bude ráno oblačno a místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Takže babí léto nám ještě pokračuje minimálně do půlky příštího týdne. No a my se vrhneme na muziku, čekají nás Dorsey, Parkway Drive, Tři Segry, no a teď už Jet. A já ještě připomenu, že tady až do 6 hraju na vaše přání, takže mi hlavně pište na song@rockzone.cz. Fajn odpoledne vám přeje Veronika.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak tohle to byly legendární The Doors se svojí klasikou Light My Fire z roku 67. Tahle ta písnička je opravdu hodně proslavila, takže bylo fajn zaspomínat na 67. No a pokud se právě vracíte z víkendu, tak na silnici to dneska začíná pořádně housnout. U Milevská na cestě k dálnici D4 u Kostelce nad Vltavou, tak tam havrala motorka, provoz je tam řízený kyvadlově, ve Vrchlabě nehoda na vjezdu směrem na Trutnov. V Praze v Legerce na křižovatce s Vocelovou dvě auta v sobě, jeden pruh je tam neprůjezdný. Na obchvatu Pelhřimová boural osobák s motorkou, provoz je tam kyvadlovej, kolony se tvoří v obou směrech. No a komplikace také hlásí Náchodsko, konkrétně Velké Poříčí, kde se v ulici na Žebáku střetla dvě auta a probíhají tam vyprošťovací práce, i tam počítejte s omezením. Takže pokud vyrážíte na cestu, raději si dejte nějakou tu rezervu a jezděte opatrně.
0: Rádio Rock Zone. Že jste tohle o něm nevěděli? Že byste tohle do něj neřekli? Tak přesně od toho je tady odposlech Toma Fredeho. Ten nejzajímavější host ze světa rockový hudby. Každý čtvrtek v jednu na Rock Zone 105.9.
2: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Legendární Ozzy Osbourne a jeho Mr. Crowley v živý verzi, to právě teď dohrálo na rádiu Rockzone. Ještě dneska odpoledne můžete stihnout Světový den zvířat zoologický v Praze. Připravený jsou tu pro vás komentovaný krmení, setkání se zvířaty od goril přes luskouny až po gaviály indický. Jejich krmení začíná v 4:30 a je poslední, tak šup šup, ať to stihnete. Až do 6 hodin večer můžete využít volný vstup do objektů Národního muzea v rámci dnů otevřených dveří. Jenom si předem ověřte otvírací dobu, abyste někam nejeli zbytečně. No a pokud jste na Karlovarsku, tak na hradě Loket dneska pokračuje svatováclavský vinobraní. Takže vás tam čeká vínko, cymbálovka, další živá muzika, stánky, no a taky soutěže. Tak užívejte neděli.
0: Radio Rockzone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rockzone.

Tak, kapela U2 a jejich Atomic City, tak právě tato píseň teď dohrála na Radio Rock Zone. No a přátelé, je tady vaše moje chvíle a to znamená písně na přání. Jako první mi dneska napsal Jarda Schodový Planý. Krásný den, Veroniko, dnes bych rád něco pro dceru Saru, která se přijela ukázat z Plzně, kde pilně studuje, ale to skončí na zdravce. Šli by Linkin Park, Fend. Děkuji velmi usilovně. Já taky děkuji, Jardo, že jsi napsal. Zdravím i Saru, hlavně teda hodně úspěchů při studiu. Navštěvuj teďku častěji, no a užívejte krásnou neděli spolu a tady jsou ty Linkyni. Čau.

0: Rádio Rock Zone. Mysleli jste si, že o něm víte všechno? Omyl. Vždycky je něco pod pokličkou a já na to přijdu. Odposlech Toma Frödeho, nejzajímavější host ze světa rockové hudby. Každý čtvrtek v jednu na Rock Zone 105.9.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Helmstorm nás na rádiu Rock Zone právě doprovodila k 15. hodině. Toto letí, přátelé, už hoďku tady hraju na vaše přání, tak hlavně mi pište na song@rockzone.cz, protože budu hrát pro vás až do 6. Samozřejmě budu hrát i potom, ale myslím na přání. Máme neděli 4. října 2026. Svátek dneska slaví František, Evald a taky Edwin. Takže za mě všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, hezky to oslavte. Připomínáme si taky Mezinárodní den zvířat, spoustu akcí pozoologických po republice, komentovaný krmení, vyražte někam s rodinkou a taky máme Světový den lidských sídel. To teda nevím, co si úplně mám představit, ale prostě dneska má Světový nebo Mezinárodní den úplně všechno, co jsem tak koukala. I věci, které si myslím, že by se nemuseli říkat nahlas. No a než se vrhneme na všechno podstatný, tak ještě připomenu, že dneska večer v Praze můžete zamířit třeba do divadla v Dlouhý na představení Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026. No a pokud jste třeba z Brna nebo okolí, tak v klubu Leitnerova se slaví 70. Leitnerky a vystoupí tam kapela Bratří Orfů. No a teď už všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Petr Pavel schytává kritiku kvůli volbám. Falešní bankéři obírají Čechy o peníze a policie v Norsku marně hledala trojici Čechů. Koaliční i opoziční politici označují za chybu, že prezident Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. Podle nich by politici měli jít příkladem a k volbám přijít. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku a podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Z dostupných informací vyplývá, že z prezidentů se některého druhu voleb ve funkci nezúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. V miliardách korun se u nás pohybují škody z kyberpodvodu. Jen obyvatelé Olomouckého kraje letos přišli o 280 milionů korun. S podrobnostmi už se hlásí reportérka Eva Panošová.
2: Hezký den. Na naše úspory útočí nejčastěji falešní bankéři, nabídky podezřele výhodných investic, falešné e-shopy a podvodné webové stránky, které jsou na první pohled od skutečných k nerozeznání. Jen za poslední dva dny přišli lidé v Olomouckém regionu o 2 miliony. Policisté varují, zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období.
0: Norská policie tento týden ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Loď se čtyřčlennou posádkou se v půlce září na západě Norska převrátila. Těla se nenašla, policie ale muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři našli, po zbylých třech neúspěšně pátrali. Stále není jasné, co se stalo potom, co malý člun se čtyřmi muži vyplul na moře z ostrova Averia.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Už za hodinu začínají první zápasy 8. kola hokejové extraligy. Třinec bude v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápis vylepšili rekordní zápis v úvodu sezony, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve Šlágru kola Spartu, třetí Karlovy Vary hostí 5. Plzeň. Kytarista Brian May se nečekaně připojil k bubeníkovi Rogeru Taylorovi, a to během jeho koncertu v Londýně. A fanoušci se dočkali pořádný dávky nostalgie. Společně totiž zahráli dva nesmrtelné hity Queenů, jako je právě We Will Rock You a taky Radio Gaga. Dva hudebníci, kteří společně psali historii roku, tak znovu připomněli, že jejich chemie na pódiu prostě nezmizela. Buddy, you're an old man, poor man. Zítra nás ráno čeká oblačno, nějaký ty mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat, no a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Zítra bude pěkně jako dneska, 15 hodin, 3 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď tady mám, přátelé, pro vás fakt lahůdku od britský rockový legendy Def Leppard, a to konkrétně jejich pecku Rocket. Tato skladba vyšla v roce 89 na albu Hysteria. Její text i klip jsou plný odkazu na historii roku. Takže volume doprava, protože tato raketa míří právě teď přímo do vašich repráků.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak přátelé, koukneme, jak bude. V noci většinou oblačno až zataženo, místy polojasno, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Při menší oblačnosti až ke 4, v pondělí ráno oblačno, místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat. No a nejvyšší teploty potom vystoupí na 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Z Ramsteinu a jejich živáků pomalu přejdeme na dopravu. D8, 38 km ve směru do Prahy, tak tam bouralo auto do dopravního značení, blokuje tam jeden jízdní pruh, kolona tam má přes kilometr. Na Českokrumlovsku na vjezdu z Rožmberku nad Vltavou směrem na Vyšší Brod, tak tam havarovala motorka, skončila mimo silnici, takže na místě jsou záchranáři, dejte si tam bacha. Na Šumpersku v Bohdíkově se střetl osobák s vlekem, komunikace je tam zavřená, jsou tam záchranáři. No a na Pelhřimovsku na výjezdu z Pelhřimova směrem do Tábora, tak tam došlo ke střetu dvou osobáků s chodcem. Provoz je tam řízený kyvadlově a postojíte si tam v obou směrech. 15 hodin 36 minut posloucháte rádio Rock Zone. Pokud jdete v autě, jeďte opatrně. No a my jdeme na další muziku. No a za chvilku už tady bude další song na přání.
0: Rádio Rock Zone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Rádio Rock Zone.

Tak a je to tady. Další song na přání. Dneska mě ta směna opravdu těší, protože píšete jak o život a to je důkaz toho, že fakt posloucháte. Takže mám z vás obrovskou radost. No a teď mi napsal můj Robert Jonák zase. Rob nikdy nesklame. Říkám záměrně nesklame, protože píše skoro po každý. Je to náš opravdu, dá se říct, skoro nejvěrnější posluchač. Poslouchá nás pořád. Já ho podezřívám, že normálně kvůli nám nebo díky nám ani nespí, že prostě poslouchá nonstop. Což mám fakt radost. No a můj Rob píše, ahojky Verunko, prosím nezahrála by si mi od kapely Extreme More Than Words. Potřebuji vyčistit hlavu něčím uklidňujícím. Bude to pro tebe do studia a všechny posluchače, všem hezkou neděli. S upřímným pozdravem Robert Jonák, mladší. Mějte se fanfárově. Robe, tady to máš, měj se taky fanfárově, vypni, uklidni se, dej si pivko, vím, že Rob má rád Braníka stejně jako já, tak Robíku, i jednoho za mě. Takže jdem na Extreme.

0: Show.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.

0: 16 hodin přesně, posloucháte rádio Rock Zone, máme neděli 4. října roku 26. Svátek dneska slaví František, Evald a taky Edwin, takže všechno nejlepší, hodně zdraví, doufám, že hezky slavíte. Připomínáme si Světový den lidských sídel a taky Mezinárodní den zvířat. V Karlových Varech dneska o 6 večer pokračuje Jazz Fest, v Galerii umění vystoupí Zuja s Františkem Kučerou, no a taky mezinárodní sestavička hudebníků ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. V Praze na Jatkách 78 začíná v 19:30 cirkusová improvizace Bratří Tričku. Čeká vás 65 minut humoru, cirkusových čísel a taky improvizace, při který o programu rozhodují sami diváci. Představení je vhodný i pro děti od 6 let. Tak přemýšlejte, co s načatým odpoledne a posléze večerem a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V rakouských Alpách zemřel český horolezec, zítra začne týden Nobelových cen a teniska Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou. 36-letý Čech včera zemřel při horolezeckém výstupu v rakouském Salzburku nedaleko německých hranic. Když chtěl uvolnit cestu dvěma sestupujícím horolezcům, zachytil se skalního bloku, který se uvolnil. Muž se následně zřítil zhruba 100 metrů do strmé rokle. Jeden z horolezců k němu okamžitě sestoupil, pomoc mu ale už nedokázal. Tělo vyzvedl policejní vrtulník a čeští diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií. Chatu Ještětka asi koupí Liberecký kraj. Penzion stojí jen pár set metrů od horského hotelu a vysílače Ještět, který kraj koupil letos na jaře. Vlastníci žádají za chatu Ještětka s kapacitou 23 lůžek, restaurací a pozemkem 30 milionů korun. Liberecký hejtman Martin Puta potvrzuje, že kraj nákup zvažuje, protože může být vhodným zázemím k horskému hotelu a vysílači Ještět.
2: Třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli mít nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače Ještět na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
0: Horskou chatu Ještětka postavili v roce 66 v Sedle pod Černým vrchem jako ubytovací zařízení pro dělníky. Ti tehdy pracovali na stavbě televizního vysílače a právě hotelu na vrcholu Ještět. Zítra začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír. Jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyni venezuelské opozice Macharovou. Ta později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden začíná cenou za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: 20-letá Bartuňková porazila ve třetím kole turnaje v Pekingu Bělorusku Sabalenkovou. Pro českou tenisku jde o největší vítězství v její kariéře. Do osmifinále postoupila také Nosková, která smetla Švýcarku Golubicovou. Naopak Sara Bejlek podlehla Japonce Naomi Osákové ve dvou setech, přestože odvrátila 4 matchboly. Bartuňkovou nyní čeká Rakušanka Krausová. Naše Saša Ptáčková doporučuje zaskočit do kina třeba na dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. 5 let rodinného života tu dostalo podobu mobilních záběrů, rozpohybovaných fotek a grafických koláží.
3: Pepa natáčí svou rodinu a snaží se pochopit, proč její bratr a dva bratranci propadli závislosti.
4: Jako když přemýšlím nad tím životem, tak si vlastně říkám, že...
3: Sleduje jejich životy bez domova i vlastní marný boji, jak je zachránit.
5: Chtěla jsem se cítit fyzickou bolest, aby předčila tu, co mám uvnitř.
3: Postupně odhaluje, že kořeny jejich pádu sahají mnohem hlouběji do rodinné minulosti.
6: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
0: Zítra nás čeká po ránu trošku oblačnosti, nějaká ta mlha, během dopoledne už se ale začne vyjasňovat, no a nakonec teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Babi, léto je tady
7: a ještě tady nějakou dobu bude. Myslím si, že se to začne lámat až ve středu, tak užívejte ještě krásného počasí. Ideálně k tomu poslouchejte Radio Rock Zone, protože my prostě hrajeme nejlíp, že jo? Proč se nepochválit? Zvlášť, že je to pravda. No a já ještě připomenu, že tady až do 6 hraju na vaše přání, takže mi pište na song@rockzone.cz. No a teď už za chvilku Bailey, Placebo a Offspring, no a teď už Kabáti a jejich moje oblíbená Malá dáma.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď jeden Billy Idol a jeho nesmrtelný hit Rebel Yell. Tato písnička vyšla v roce 83 na stejnojmenném albu. No a název inspirovala značka Bourbonu. Tu tenkrát Billy viděl na večírku kapely Rolling Stones. Tak, volume doprava.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krásný odpoledne. Jak to jezdí, nejezdí, tak to ví nejlíp Martina z Global Assistance. Čau Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, v Černokostelecké ulici na křižovatce s ulicí Uvozovny směrem na Štěrboholy bourala dvě osobní auta, zdržíte se tam minimálně. Silný provoz aktuálně čekejte na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Průmyslovou ve směru na jižní spojku. A menší zdržení vás čeká také na Bělohorské ulici na Vypichu v obou směrech. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, já ti děkuju, no a my jdeme na další muziku, čekají nás YouTube, AC/DC. No a teď už za chvilku si dáme zase jeden hit sezóny na rádiu Rock Zone. Vy se nechte překvapit, který to bude, a já Veronika vám přeju krásný odpoledne.
0: Rádio Rock Zone.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kapela U2 se svým živákem právě dohrála na rádiu Rockzone v 16 hodin 35 minut. V Litovišli máte zhruba poslední půl hodinku na návštěvu Čokofestu na zámku. Čekají vás tam pralinky, čoko specialitky, degustace a různý sladký dobrůdky od českých i zahraničních výrobců. Je to teda do pěti, takže jestli jste poblíž, tak honem rychle utíkejte na zámek. Olomouci můžete od 7 od večera zamířit do divadla Tramtárie na komedii Čarodějky z Lipníku. Je tam nekorektní humor, je to taková černá komedie, příběh tří kamarádek, kterým do života vstoupí záhadný chlápek. Představení doporučuju od 15 let, tak uvidíte. A pokud dáváte přednost rapu, no tak v pražské O2 aréně dneska od 8 vystoupí americký rapper A$AP Rocky se svým světovým turné Don't Be Dumb. Tak, vybírejte a my jdeme na další muziku. Čekají nás Cream, Škorpioni, no a teď už Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone.
2: Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

Good Charlotte na Radio Rock Zone. A já už jsem před chvilkou malinko prozradila, co nás čeká. Je to další píseň na přání a jsou to Škorpioni. Wind of Change a je to pro Tomáše Adama, který mi napsal, že se dneska musí učit na zítra do školy, ale chtěl by si to nějak zpříjemnit. Takže ode mě opět objednává tenhle ten úžasný song. Tomášku, uč se, já tě obdivuju, protože já dneska obdivuju úplně všechny, kdo se učí, já bych prostě do školy nemohla a nikdo by mi za to platili. Prostě nejsem ten typ, nebaví mě to. Takže tak a Tomáš, moc děkuji, já ti taky díky tomu, protože ten song opravdu miluju, tak si ho pojďme všichni společně užít.

0: Radio Rock Zone.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
5: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
6: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kaiser Chiefs a Ruby, tenhle ten úžasný song nás tady všechny společně na rádiu Rock Zone doprovodil k 17. hodině. A to v neděli 4. října 2026, kdy svátek slaví František. Takže fando, fanouši, fanánku, Hagene, jestli všichni posloucháte, tak vám přeju všechno nejlepší k svátku. Kam vyrazit večer? Otázka, kterou se tady pokládáme po každý před zprávama. Dneska v Praze můžete zamířit do divadla v Dlouhý na představení Mrakoplaš kontra Alzheimer 2026 nebo případně do Kafé v lese, tak tam dneska večer zahraju Hyphen Dash. No a pokud jste Brňáci nebo odněkaď tam z okolí, tak v klubu Leitnerova se dneska slaví 70. Leitnerky. No a vystoupí tam kapela Bratři Orfové. Takže je z čeho vybírat, no a teď už se můžeme vrhnout na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Češi se nejvíce bojí zdražování. Při loveckém incidentu v Norsku zemřeli dva lidé a České Budějovice vyzvou v hokejové extralize brněnskou Kometu. Češi se nejvíce obávají zdražování, války v Evropě a taky ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Vysokých cen a zdražování se obává půlka respondentů, války v Evropě téměř půlka a ekonomické krize zhruba třetina. Mladší lidé mají často obavy ze zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace naopak řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. Dvě třetiny respondentů navíc vnímá, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělily, než posílily. Češi utrácejí za domácí mazlíčky stále víc peněz. Roste hlavně zájem o prémiová krmivá, doplňky stravy, hygienu a chytré technologie, například GPS lokátory nebo chytré obojky. Podle obchodníků se výdaje za spotřebu pro zvířata zvyšují a na košíku.cz meziročně vzrostly téměř o čtvrtinu. Lidé se stále více zaměřují také na prevenci, zdraví, péči o srst a klouby nebo psychickou pohodu svých mazlíčků. Zatímco největší část nákupů tvoří potřeby pro psy a kočky, roste také zájem o akvaristiku, ptactvo anebo teraristiku. Trend potvrzující obchodníci u příležitosti dnešního Mezinárodního dne zvířat. Při loveckém incidentu v Norsku zemřeli dva lidé a jeden utrpěl vážné zranění. Střelba se odehrála na jihovýchodě země během lovecké výpravy. Policie ráno zadržela podezřelého pachatele ve městě Halden, asi 120 kilometrů od Osla. Zraněného přepravil do nemocnice vrtulník. Okolnosti a motiv střelby zatím nejsou jasné.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Program 8. kola Tipsport Extraligy uzavře v pondělí souboj Českých Budějovic s Brnem. Motor se po dvou venkovních porážkách pokusí navázat na dobré domácí výsledky, zatímco Kometa vyhrála 3 z posledních 4 zápasů. Brňané navíc nedávno posílili obranu o kanadského beka Aarona Irvinga. Utkání v Budvar aréně začne v 17:30 večer.

0: Metallica přepsala tak trošku svoji historii koncertování. Jako první metalová kapela totiž ovládla ikonickou halu Sphere v Las Vegas. Tam odstartovala sérii celkem 24 koncertů. Všechny jsou beznadějně vyprodaný. No a první záběry ukazují naprosto unikátní podívanou. Obří obrazovky, obklopující publikum, dechberoucí vizuální efekty a metal v úplně nový dimenzi. Tohle to zkrátka není jenom koncert, ale doslova pohlcující zážitek. V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti budou jenom 4 stupně. V pondělí ráno bude oblačno, místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat, no a nakonec nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. 17 hodin 4 minuty, posloucháte Radio Rock Zone. No a já vám ještě připomenu, že tady až do 6 hraju na vaše přání. Tak kdo ještě nenapsal, tak pište na song@rockzone.cz. No a já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď jsem vám ve starý dobrý klasice vybrala Judas Priest a jejich United. Píseň z roku 80, jako oslavu metalové komunity. No a tuhle tu písničku se fanoušci dodnes na jejich koncertech zpívají společně s kapelou. Tak volume doprava, jdem na věc.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krásný podvečer, 17 hodin 18 minut, nejvyšší čas kouknout se na dopravu. No a jak to jezdí a nejezdí, tak to ví nejlíp žena jménem Martina z Global Assistance. Čau Martio, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, na Praze 4 v ulici Podchodovém na úrovni obchodního centra bourá dvě osobní auta, provoz je tam částečně blokovaný. Na příjezdu do Prahy po D10 od Mladé Boleslavy na 3,5 kilometru na úrovni Horních Počernic se střetla dvě osobní auta. Nehoda tam blokuje jeden pruh a do kolony se dojíždí u Brandýsa na 11. kilometru. Na Praze východ na průjezdu Brázdimí došlo k dopravní nehodě, projíždějte tam opatrně. Z Global Assistance Martina.
1: Tak jo, to byla Marťa, já ti moc děkuju, vám přeju šťastnou cestu, hlavně za volantem v opatrně, lehkou nohu na plynu, no a my jdem na další muziku.
0: Radio Rock Zone.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kapela Green Day nám právě dohrála na Rádio Rock Zone se svým živákem. No a vy dneska od 8 hodin od večera můžete vyrazit na koncert Balaže Buddyho a jeho New Quartetu, který se představí v rámci jazz doku a je to moderní jazz prvky post-bopu. Je to maďarský bubeník, skladatel a patří k výrazným osobnostem tamní jazzové scény a dokonce jeho album Homage to Shakespeare získal v roce 2016 cenu Gramophone Awards. No a nebo od 7 tak začíná komedie Tik Tik, ve který se 6 pacientů s různými nutkavými tiky potká v čekárně u psychiatra. Hlavní role je tam stvárně Tereza Kostková, Kristýna Frejová nebo Míra Nosek. No a čeká vás tam humor, nečekaný situace a příběh o tom, jak důležité je nebýt na své problémy sám. Je to komorní divadlo Kalich na Praze 1. No a když jsme u toho nebýt sám, tak to mají pravdu, protože člověk by prostě neměl být sám. No ale vy, ať jste teď sami nebo ne, tak tomu určitě laďte nás, protože jak s oblibou říkám s Rock Zonem, to jde prostě tak nějak líp. No a já vám děkuju, že posloucháte.
0: Radio Rock Zone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sola, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

No a přátelé, je to tady, zase to uteklo jako voda, je tady poslední song na přání a to od Evžena pro svoji Lídu, chce ji nechat zahrát. Od Guns N' Roses November Rain, prej to byla jich svatební píseň, tyjo Evžene, to je úplně jako doják, já tuhle tu písničku miluju a taky bych si ji úplně tajně přala jako svatební, ale to by se mě taky někdo musel chtít zít, jo. No nic, tady jsou Gáni, November Rain a vy, na koho dneska nevyšla řada v rámci písní na přání, tak nezoufejte, bude se hrát každý den, tak si napište zase zítra od 7 do 8. Tak jdem na ty Gáni.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: finští Nightwish nás právě doprovodili do 18. hodiny. Vy ladíte rádio Rockzone. Máme neděli 4. října 2026. Svátek dneska slaví František, Evalta, Edwin, takže všechno nejlepší, pánové. Taky připomínáme Světový den lidských sídel a Mezinárodní den zvířat. V Karlových Varech teď o 6 pokračuje Jazz Festival, v Galerii umění tam vystupuje Zuja s Františkem Kučerou, no a taky mezinárodní sestava hudebníků ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. V Praze na Jatkách 78, a potom v 6:30 vás čeká cirkusová improvizace bratří Triku. Bude to trvat 65 minut, slibujou, že to je humorný, ano, a cirkusový čísla, tak o těch prej rozhodujou sami diváci. Vybírejte, kam vyrazit. Koncerty máte vypsaný, které jsou vždycky večer, každý den u nás na webu v sekci Club Life. To samý platí o našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Donald Trump vytvořil novou jednotku pro rozvoj umělé inteligence a Jadran patří českým jachtařům. Policisté dnes řešili dvě letecké události. V Hosíně na Českobudějovicku nezvládl pilot přistávací manévr a letoun skončil mimo runway v trávě. Dva muži na palubě vyvázli bez vážných zranění. Stroj ale potřebuje opravu. No a v Blažejově na Jindřichohradecku se pak při seskoku z letadla Cessna zranil parašutista. Ten po tvrdém dopadu utrpěl poranění nohou a skončil v nemocnici. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Začala stavba cesty spojující Mezniloukou s Meznou, díky které se návštěvníci vyhnou asfaltové silnici plné aut. Mluvčí Národního parku Tomáš Salov se těší na příští návštěvnickou sezonu, kdyby měla být hotová nová stezka.
2: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Z Meznilouky se tak lidé dostanou bezpečněji třeba k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fenix nebo přes Mlýnskou cestu až k Pravčický bráně. Americký prezident Donald Trump oznámil vznik jednotky pro superinteligenci. Ta má koordinovat vládní úsilí a zajistit Spojeným státům světové prvenství v oblasti umělé inteligence. Vést ji bude šéf amerických tajných služeb Jay Clayton spolu s dalšími vysokými představiteli. Trump odmítá obavy z příliš rychlého vývoje umělé inteligence a tvrdí, že ho nelze brzdit. Odborníci naopak varují před rizikem, že by se technologie mohla vymknout lidské kontrole.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jadran patří našim jachtařům. V chorvatském Biogradu dneska startuje 30. česká námořní rally. Pokračuje reportér Honza Čada.
3: Dobar dan, neboli dobrý den, jde o nejstarší námořní regatu českého jachtingu. Jede se po 30. jako mistrovství České republiky. Na dnešním startu jachty ve dvou kategoriích. Plachty napnout a odpoledne do vln Jadranu, a to na 6 dnů. 3 posádky jsou v dámském provedení, celkem se do mistrovských bojů pouští 21 až 8 členných skupin odvážných. Takže dobrý vítr, počasí má být ostatně celý týden velmi příznivé. Vítězi známi v pátek na večer.
0: Kytarista Brian May se nečekaně připojil k bubeníkovi Rogeru Taylorovi, a to během jeho koncertu v Londýně. No a fanoušci se dočkali pořádný dávky nostalgie. Společně totiž zahráli dva nesmrtelný hity Queenu, We Will Rock You a Radio Gaga. Dva hudebníci, kteří společně psali historii roku, tak znovu připomněli, že jejich chemie na pódiu prostě nezmizela. Přes noc bude většinou oblačno až zataženo, místy polojasno, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4 stupňům. V pondělí ráno nás čeká oblačno, místy nějaká ta mlha, během dopoledne se ale začne vyjasňovat. No a nejvyšší pondělní teploty 18 až 23 stupňů. No, tak je super zpráva, že i začátkem týdne bude krásně, pak by se to mělo trošku lámat. No jo, no, co se dá dělat, podzim je tady, je to prostě neúprosný. No a neúprosný je taky to, že jdeme na další muziku. Vy posloucháte rádio Rockzone, 18 hodin, 5 minut, no a čekají nás Bon Jovi, Placebo, Tři ségry a teď už My Chemical Romance.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď jsem vybrala kapelu Bon Jovi a její hit Bad Imagine. Písnička vyšla v roce 88 a vyšplhala až na první místo americký hit parády Billboard Hot 100.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Kapela Bon Jovi právě dohrála na Radio Rock Zone v 18 hodin 22 minut. Koukneme na dopravu, no a VTV nejvíc, dáma jménem Martina z Global Assistance. Čau Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, na Pražském okruhu na 9. kilometru ve směru k D1 v tunelu Chalupice stojí porouchané auto v pravém pruhu. Kolona se tam ale netvoří. Silný provoz a přerušovanou kolonu čekejte na Štěrboholské spojce za sjezdem z Hradecké dálnice až po sjezd na Průmyslovou. Silný provoz je také na Liberecké ve směru do centra, a to od Střížkova až k Holešovičkám. Z Global Assistance Martina.
1: To byla Martina a doprava, já ti, Marťo, moc děkuju. No a teď už si za chvilku dáme na Radio Rock Zone hit sezóny. Tentokrát v podání kapely Nickelback a Jona 5.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kapela Linkin Park právě dohrála na rádiu Rock Zone. Koukneme, jak bude. V noci nás čeká většinou oblačno i zataženo, místy ale polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude sice oblačno a nějaká ta mlha, ale během dopoledne už se začne vyjasňovat. No a teploty přes den potom 18 až 23, takže prostě krása.

0: Radio Rock Zone. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Ozzy Osbourne dohrál na rádiu Rock Zone v 19 hodin. Máme neděli 4. října 2026, svátek slaví František, takže ještě jednou všechno nejlepší všem Františkům. Taky máme dneska Mezinárodní den zvířat. No a když třeba nějaká ta muzika, tak dneska v Praze v kafé v lese hrajou Hyphen Dash. To je tip ode mě, vy vybírejte, co večer podniknete. Noc je ještě mladá, no a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Češi se nejvíc obávají zdražování. Plzeň staví další bytové domy a ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 lidí. Vysokých cen a zdražování se obává půlka respondentů. Války v Evropě téměř půlka a ekonomické krize zhruba třetina. Mladší lidé často mají obavy ze zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. Dvě třetiny respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělily, než posílily. Plzeň dokončila první dva bytové domy v areálu Světovar. Jde o největší městské domy postavené za poslední 4 roky. V místě zároveň startuje další výstavba. Víc už k tomu ale má naše reportérka Klára Fajstová.
2: První dům v 5podlažním bloku E v areálu bývalých kasáren nabízí 34 bytů, hlavně pro mladé lidi a rodiny i handicapované. Jsou určené také pro klíčové profese, zdravotníky, hasiče, policisty, učitele a další. Dokončený už je i dům v bloku A se 40 byty. Zároveň odstartovala stavba dalších 4 domů. Kde do 2 let vznikne 68 bytů a prodejna potravin. Světovar se rychle rozvíjí, město tam před pár týdny otevřelo nový parkovací dům.
0: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vypleněno 24 školních zařízení. Středoškoláci protestují proti schátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český plochodrážník Jan Kvěch zvítězil v Pardubicích v 78. ročníku Zlaté přilby, nejstaršího závodu svého druhu na světě. Domácí jezdec tak navázal na poslední český triumf z doby před 9 lety. Do semifinále se z českých závodníků probojoval také Václav Milík, který nakonec obsadil 10. místo. Metallica tak trošku přepsalo svoji historii koncertování. Jako první metalová kapela totiž ovládla ikonickou halu Sphere v Las Vegas. Tam odstartovala sérii celkem 24 koncertů. Všechny jsou beznadějně vyprodaný, no a první záběry ukazují naprosto unikátní podívanou. Obří obrazovky, obklopující publikum, dechberoucí vizuální efekty a metal v úplně nový dimenzi. Tohle to prostě není jenom koncert, ale doslova pohlcující zážitek, no ale taky si za něj zaplatíte. Pondělí ráno nás čeká oblačno, místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat, no a nejvyšší pondělní teploty vystoupí na krásných 18 až 23 stupňů. 19 hodin 2 minuty, vyladíte rádio Rock Zone, no a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme starý dobrý Deep Purple a jejich hit Black Knight. Písnička vyšla v roce 70, no a ve Velké Británii se tehdy vyšplhala až na druhý místo hit parády.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Black Knight od Deep Purple za náma a teď dopravní info. V Praze v ulici v Holešovičkách směrem do centra u sjezdu na Bulovku, tak tam se střetlo osobní auto s dodávkou. Pravý jízdní pruh je blokovaný a kolona se tvoří už od Střížkova. Na dálnici D8 na 22. kilometru ve směru do Prahy, tak tam hoří osobák. Jeden pruh je tam blokovaný, na místě jsou záchranáři a kolona tam má víc než 2 kiláky. No a v Trutnově, v Králové dvorské ulici, při příjezdu od Jaroměře, tak tam bourala dvě osobní auta, ale zdržení je tam minimální. No a na výjezdu z Veselí nad Moravou směrem na Slovensko, tak tam se střetl osobák s traktorem. No a i tam je zdržení zatím minimální.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sola, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak, koukneme, jak bude. V noci nás čeká většinou oblačno i zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Při menší oblačnosti dokonce až ke 4. No a v pondělí bude ráno sice oblačno a místy nějaká ta mlha, no ale během dopoledne se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty potom budou krásných 18 až 23 stupňů. Babí léto ještě bude pokračovat, ale po té středě už by se to mělo lámat, mělo by pršet a fakt už by se mělo ochladit a prostě podzim by už měl opravdu udeřit. Ale tohleto babí léto bylo nádherný. Tuším, že jsem četla, že snad od roku 61 tady nebylo takovýhle krásný babí léto. No já už nebudu řečnit, jdeme na Rádio Rock Zone v 19 hodin 38 minut na další muziku. Čekají nás tři sestry, Fight No More, Rammsteini. No a teď už kapela R.E.M. a jejich Leaving New York. Tak jdem na věc.

0: Kapela Tři sestry se svojí Aidou nás doprovodili skoro k 20. hodině. Vy posloucháte Radio Rock Zone, máme neděli 4. října 2026, no už máme 8, no to nám to uteklo. Svátek dneska slaví František, Evald a taky Edwin, takže všechno nejlepší, pánové, dneska už za mě naposled. Vy, jestli někoho z nich znáte, zapomněli jste popřát, tak to ještě dožiňte. Máte možnost, protože, jak říkám, do půlnoci času dost. V Brně dneska začal festiák brněnských nezávislých divadel a potrvá až do 11. října a během 8 dnů vám nabídne 22 představení na 7 různých místech. Těšit se můžete jak na japonský komedie Kyogen, inscenaci Antigona v podání herců s Downovým syndromem anebo divadelní adaptaci Jak chutná moc. Vstupenky si můžete zakoupit i na každý představení zvlášť. To je tip ode mě, co podnikat, no a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Politici kritizují prezidenta Pavla, že se neúčastní obecních voleb. Teplicemi jezdí nové trolejbusy a Donald Trump vytvořil novou jednotku pro rozvoj umělé inteligence. Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. To kritizují koaliční i opoziční politici. Podle nich by hlava státu měla jít příkladem. Pražský hrad uvádí, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Z dostupných informací vyplývá, že některého druhu voleb se ve funkci prezidenta neúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. Teplice mají kompletně moderní trolejbusy. Městem začaly jezdit nové vozy s přídavnými bateriemi. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty se dostanou i do míst, kde není trolejové vedení.
2: Zdravím z lázeňských Teplic, kde trolejbusy tvoří páteř veřejné dopravy. Modrožluto-černé vozy nejenže působí svěže, ale mají i řadu vychytávek. Pro řidiče je nejdůležitější, že díky bateriím objedou uzavřené místo, aniž by potřebovali trolej. A taky nové SOS tlačítko, které je v případě nebezpečí automaticky spojí s městskou policií. Cestující v Teplicích, mimochodem vozy je sami počítají, tak teď mohou využívat 17 nových trolejbusů, které město vyšly na 350 milionů.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil vznik jednotky pro superinteligenci. Ta má koordinovat vládní úsilí a zajistit Spojeným státům světové prvenství v oblasti umělé inteligence. Vést jí bude šéf amerických tajných služeb Jake Layton spolu s dalšími vysokými představiteli. Trump odmítá obavy z příliš rychlého vývoje umělé inteligence a tvrdí, že ho nelze brzdit. Odborníci naopak varují před rizikem, že by se technologie mohla vymknout lidské kontrole.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost, myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf v poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
0: První stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nosková a Muchová jsou v elitní desítce. Kytarista Brian May se nečekaně připojil k bubeníkovi Rogeru Taylorovi během jeho koncertu v Londýně. A fanoušci se dočkali pořádný dávky nostalgie. Společně totiž zahráli dva nesmrtelný hity Queenů, We Will Rock You a Radio Gaga. Dva hudebníci, kteří společně psali historii roku, tak znovu připomněli, že jejich chemie na pódium rozhodně nezmizela. Zítra ráno bude trošku oblačno a sem tam nějaká ta mlha, během dopoledne se ale vyjasní, no a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Takže babí léto ještě nekončí, bude se to lámat až středou. Posloucháte Radio Rock Zone, 20 hodin 2 minuty, no a já Veronika vám od mikráku přeju ten nejkrásnější večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: Polis a jejich Roxanne, tak právě tohle to teď dohrálo na rádiu Rockzone, single z roku 78. Aktuální dopravní info, v Kroměříži v ulici na Lindovce se střetlo osobní auto s motorkou, na místě jsou záchranáři, dejte si tam pozor. Na obchvatu Chomutová ve směru do Německa narazilo osobní auto do svodidel, no a komplikace pokračují taky na D8 na 22. ve směru do Prahy od Drážďan, kde došlo k požáru osobního auta. Počítejte tam s možným zdržením a sledujte tam pokyny záchranářů.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song! Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rockzone.
0: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc nás čeká většinou oblačno až zataženo, místy polojasno, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4 stupňům. No a zítra ráno bude tak trošku oblačno, nějaká ta mlha, ale během dopoledne se začne krásně vyjasňovat a teploty 18 až 23 stupňů. Takže ještě si myslím, že do té středy nás čeká příjemný babí léto, pak už prostě nemilosrdný podzim udeří, protože už bude pršet a výrazně se ochladí. Přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím, bylo to moc fajn, no a zas někdy, tak čau, krásný večer a hlavně poslouchejte Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.
0: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádio Rock Zone. Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dávají zdražování. Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol a český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Mladší lidé se častěji obávají zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. 2/3 respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělili, než posílili. Sušené ovoce zažívá na Zlínském kraji renesanci. Sušárny právě teď jedou naplno. Nejčastěji se uchovávají na zimu hrušky, jablka a švestky. Pokračuje reportér Honza Čada.
1: Ale pozor, vedle nejčastější klasiky se dají sušit i bylinky, ořechy, borůvky nebo šípky. A to není vše. Ve Zlínském kraji se teď line vůně ze sušáren, případně místně také sušíreň i sušáreň z Vlachovic, Vrbětic, Halenkova, Provodova, Mrlínku, Rudimova i dalších míst. Zájem je značný a souvisí s častou snahou napodobit i ve stravování naše předky. Mimochodem, třeba před 100 lety se sušilo v každém druhém stavení na Vlašku, na Slovácku nebo na Hané.
0: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vyplněno 24 školských zařízení. Středoškoláci protestují proti zchátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
0: V první stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nosková a Muchová jsou v elitní desítce. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude oblačno a místy mlhy. Během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sóla, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: volbám. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku a v pondělí začne týden Nobelových cen. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Koaliční i opoziční politici označují za chybu, že prezident Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. Podle nich by politici měli jít příkladem a k volbám přijít. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku a podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Z dostupných informací vyplývá, že z prezidentů se některého druhu voleb ve funkci neúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Začala stavba cesty spojující mezní louku s Meznou, díky které se návštěvníci vyhnou asfaltové silnici plné aut. Mluvčí Národního parku Tomáš Salov se těší na příští návštěvnickou sezonu, kdyby měla být nová stezka hotová.
1: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Z mezní louky se tak lidé dostanou bezpečněji, třeba k divoké soutěsce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k Pravčické bráně. V pondělí začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír, jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyně venezuelské opozice Machadovou. Ta později Trumpově medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Poprvé chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deni prohrál i třetí zápas Lize národů. Kinský má ale i po výsledku 1-3 ve španělském Ovidiu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru, ale soupeř byl prý oříšek.
3: Vyhráli poslední Euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
0: Náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už tohle úterý ve 20:45 ve Wembley proti domácí Anglii. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty přes noc klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno nás čeká oblačno a místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Včera jsme poslouchali Santanu jako jazzrockového muzikanta a dnes si ho užijeme na vrcholu jeho kariéry, kdy dokázal smíchat všechny trendy latinské a rockové hudby na albu Supernatural a získal za něj 8 cen Grammy. Určitě mu k tomu pomohla celá plejáda hostů ze světa soulu, rocku, salsy a dalších stylů. A samozřejmě nádherná sola, která si můžeme vychutnat večer v 11 na Radio Luxembourg.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se nejvíc obávají zdražování. Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol a český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Je to krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Mladší lidé se častěji obávají zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. 2/3 respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělili, než posílili. Sušené ovoce zažívá na Zlínském kraji renesanci. Sušárny právě teď jedou naplno. Nejčastěji se uchovávají na zimu hrušky, jablka a švestky. Pokračuje reportér Honza Čada.
2: Ale pozor, vedle nejčastější klasiky se dají sušit i bylinky, ořechy, borůvky nebo šípky. A to není vše. Ve Zlínském kraji se teď line vůně ze sušáren, případně místně také sušíreň i sušáreň z Vlachovic, Vrbětic, Halenkova, Provodova, Mrlínku, Rudimova i dalších míst. Zájem je značný a souvisí s častou snahou napodobit i ve stravování naše předky. Mimochodem třeba před 100 lety se sušilo v každém druhém stavení na Valašsku, na Slovácku nebo na Hané.
1: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vypleněno 24 školských zařízení. Středoškoláci protestují proti zchátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždé, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
1: V první stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nosková a Muchová jsou v elitní desítce. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude oblačno a místy mlhy. Během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9. Rádio Rockzone.
1: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel schytává kritiku kvůli volbám. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku a v pondělí začne týden Nobelových cen. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Koaliční i opoziční politici označují za chybu, že prezident Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. Podle nich by politici měli jít příkladem a k volbám přijít. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku a podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Z dostupných informací vyplývá, že z prezidentů se některého druhu voleb ve funkci neúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Začala stavba cesty spojující mezní louku s Meznou, díky které se návštěvníci vyhnou asfaltové silnici plné aut. Mluvčí Národního parku Tomáš Salov se těší na příští návštěvnickou sezonu, kdyby měla být nová stezka hotová.
2: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
1: Z mezní louky se tak lidé dostanou bezpečněji, třeba k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k Pravčické bráně. V pondělí začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír, jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyně venezuelské opozice Machadovou. Ta později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Poprvé chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deni prohrál i třetí zápas Lize národů. Kinský má ale i po výsledku 1-3 ve španělském Ovidiu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru, ale soupeř byl prý oříšek.
3: Vyhráli poslední Euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
1: Náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už tohle úterý ve 20:45 ve Wembley proti domácí Anglii. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty přes noc klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno nás čeká oblačno a místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Alexis Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se nejvíc obávají zdražování. Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol a český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Mladší lidé

0: se častěji obávají zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. 2/3 respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělily než posílily. Sušené ovoce zažívá na Zlínském kraji renesanci. Sušárny právě teď jedou naplno. Nejčastěji se uchovávají na zimu hrušky, jablka a švestky. Pokračuje reportér Honza Čada.
1: Ale pozor, vedle nejčastější klasiky se dají sušit i bylinky, ořechy, borůvky nebo šípky. A to není vše. Ve Zlínském kraji se teď line vůně ze sušáren, případně místně také sušíreň i sušáreň z Vlachovic, Vrbětic, Halenkova, Provodova, Mrlínku, Rudimova i dalších míst. Zájem je značný a souvisí s častou snahou napodobit i ve stravování naše předky. Mimochodem třeba před 100 lety se sušilo v každém druhém stavení na Vlašsku, na Slovácku nebo na Hané.
0: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vypleněno 24 školských zařízení. Středoškoláci protestují proti schátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
0: První stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nosková a Muchová jsou v elitní desítce. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude oblačno a místy mlhy. Během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. This is called Don't Stop Me Now.

Alexis Midnight ráno rozbili v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je prý loučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel schytává kritiku kvůli volbám. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku a v pondělí začne týden Nobelových cen. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Koaliční i opoziční politici označují za chybu, že prezident Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. Podle nich by politici měli jít příkladem a k volbám